tak mě zachránil. Takže jsme to odehráli a já za ním šel a říkal jsem, tati, já ti děkuju. Ty máš vždycky kapesník? A on, já mám vždycky dva. A vytáhl důvod.

0: daný teror razantně odpovědět. Výsledek Anthropoid, Silver A, Silver B.
1: 29. prosince 1941 v 3 hodiny 24 minut ráno zde

času než jiná média. A díky tomu vzniknul ten krásný archiv, o kterém jsem již hovořil. My jsme se rozhodli, že uspořádáme do toho archivu výlet

0: V té době v Brně a v těch dnech, kdy německá Luftwaffe obsadila naše letiště, dohodli jsme se s kluky, s Jardou Ničem, Járou Liškou a Mirkem Stiblíkem na společném útěku přes hranice.
1: Většina

že to se v roce 92 se vrátil založit biznis s tím, co vlastně už dělal jak v Austrálii, tak pak ve Spojených státech. A pro mě to bylo tak jako zásadní, protože to bylo samozřejmě neočekávané.

nám do IKEMu chodí z celé republiky. Tak slyšel jsem stížnosti na řadu místních nemocnic, ale nikdy ne na Strakonice. Takže jsem přesvědčený o tom, že je dobrá. Já si myslím, že ty místní nemocnice

poděkovat a popřál bych ti do 19. a hlavně 20. ročníku hodně sil a chtěl bych na kameru slyšet, ty jsi tam nahoře v šatně vyjadřoval u muzikantů, že už to dělat nebudeš, tak chci slyšet slib, že to dělat budeš.

0: tenkrát a
1: Starý
0: tohleto.
1: muzikanti, no.
0: Starý muzikanti, on říkal, to nechci tohleto. No. A Lice ta taky, v podstatě nám to sedlo taky i v tomhle případě. Takže jsme se

0: sebou, tak to vlastně ztrácíš čas a nefungují věci, které by fungovat měly. Pletu se, nebo to tak je?
1: Je to, Pepo, přesně tak, jak říkáš, ne? A ono to...

0: povedlo.
1: Já moc krát děkuju za pozvání, bylo to strašně příjemný, úplně jiný a za to jsem taky
0: To jsem
1: rád.
0: si
1: Děkuju.
0: přál a ono to asi tak jako dopadlo, tak je to dobře. Milí diváci, jestli jste to neviděli od začátku, tady pod náma naše

Tam jsem předseda představenstva regionální agrární komory Jihočeského kraje, rovněž i okresní České Budějovice. Vím, jsem předsedou

zemědělství, něco z myslivosti a myslivci v Lišově připravili krásnou naučnou stezku pro děti i pro dospělé a také my, zemědělci, jsme připravili naučnou

0: tam na, jako na Vinicích dneska tady, na druhé straně.
1: Nálet na plzeňskou škodovku proběhl ze soboty na neděli 26. dubna 1942.
0: Ten nálet se svým způsobem nepovedl.

kde nás vítali, byli tam sbory, zpívali. To bylo tak dojemný a krásný. Musela ta doba být opravdu nádherná, když tam Tomáš Garrigue Masaryk

0: Ona je totiž vtipná, že je tam popsáno to, co opravdu v té realitě jako takhle ještě dodnes funguje. Já teda musím
1: to najdem, no.
0: Že jako já už si to teda nepamatuju, jestli to někdy takhle bylo v těch Ačkách, protože já jsem tam nastoupila 6 let poté, ale co vím, tak ten